0: to ty?
1: Ano, to jsem já.
0: Pověz, že nezapomněla chlapaka z vakací.
1: Pamatuji.